0: Včera večer ešte v Radvoriu na tamnejším stoletnym jubileu šule zaudžaše skupina Kontakt, dženca ráno netko srbskému rozhlasu, že Blanka Funcina včera večer tým času by neviem, nakoždopád pak je ona netko tiež tu ráno srbskému rozhlasu a ona má přeladku o dženčnejších témach. Dobre ráno, Blanka.
1: Hej, dobré ráno. Hej, včera rekaše v budeském srbském dome a my to domovine dostane. Hej, štú sú laureáča a čeho dľa so v úznameníšu, to zoniče v behu dženstnišo rania. Nimo toho přeradži vám Katka Pöpelec, kotraž povie, že dženca pre srbské televízne vúsovanie vúľadko, na kotre téme so kolegyne a kolegojo Tunkruč v úsmerichu. Dundak svedčí svoj 10-letný jubilej a Bettina Wenderothová, kotraž je tuto vúsovanie přes všetky tuto leta zrealizovala zmejeve jubilejnem a je posledným vúsovaniu mestrujem všetkých dotelných Dundaku, rečniku, rečnicu, potekým dženca v tutom aktuálnym vúdaču v oblubovaného dževčaceho vúsovania srbského rozhlasa. A v Rýbach chceme ju tiež rečeť, ako sú so mnohé z vás na naprašovaniu občelili, hač rýby skere ze zemie vúverča alebo votrezaja.
0: To som čipný na úsledk. Blanka, to sa typ vúverčeč alebo votrezač?
1: Skere votrezač, ale když chcete vedieť, napríklad, když nese si celé veste, vo kotre rýb so jedna po ňu lepe, když ty tu po takým vecúku ze zemie vúverčíš, so by jen tomu potom tiež niečo aj postajíš.
0: Aha, zajímavé. Viace o tom po takým behu vúsovania, ale so by mu votkrač alebo vúverčeč, to byš najprv raz rýb namakač a na tým podľa mi ižo zrešti.

0: Hai Hujbayerich, Gott rasiert Notcha.
1: Hai, zjedno čatejš šport, husto do, ja neviem, kak so vám, že ale znajmenča fenám kopajnce, zaujíš, že podobne kajš mi, skončne zase zvierskova liga. A to po najdlejšej přestavce staví zno zvierskovej ligy zvonka vulkých turnierov. Cítečne dôbe přestavka dlaru s národným mústvom, netko skončne zase dáleže. A zás večera večer, direktne tujšto skýčeše, Dortmund navedovaše prečuvo Bremene hižo z 2-0, potom krotko dokonca pak hišče dvoje rota. Runje nedeši nad Biova BFOB, mjez druhým tež Niklas Füllkrug s činí přidatnom rajnom času vorunanie k 2-2. No haj, a dženca popodňu, že potom dále mjez druhým raja Bajore v Augsburgu, potekým nichosce Bajore prečuvo augsburgským Bajorem. Leverkusen je v Mainz s hosťom a Stuttgart dobí do Paderborna. A na posledných potom RB Lipsk doma prečuvo Eintracht Frankfurt. Za trenaria RB Martina de Michelisa je to bez veľa tiež vážnára. Lipsk je dotal jenož 2 z 4 partijú dobu. Runočasne slyšíš a čítaš hižo prinie špekulácie okolo Juliana Nagelsmana ako možného následníka Unčak tam tiež hižo bie a to ketro úspešne. No haj, potekým zvierskova liga je ročo. Vostudve restart hižo raz nebie a vostudve dženca poplňu na poštyroch zaviesče tiež nebude. Ale vieza sa tiež na našich rajnisčach dobula kopa, že do kakštu to zoniče nedom po tutej hučbie.

0: MDR Sachska, Serbski rozhlas. Sport.
1: Do Bruši naveduje dženca od popodňu cioch ve okreznej Vyšej Líze serbski súdnik Pascal Budo. Kopársku hru naše co do Bruša modrobili kulou. Všetky ďalšie za športopokývové přelad upytané kopárske duele sú za júce nedelu. Rejne džen z dvimaj romaj stejú, rejne maj plánomaj na športnišče maj Radvorju a Kruščicách. K druhému mustu športové jednotky Kruščice, ktorýž je naposled k Sepicách z 2-1 dobyvo, přijedže júce FC Vúžica. Zakop napojený. Potom raje popoudňu cioch prvnie mustu SJ Kruščice přečivo celky z horného kraja Šprivia. Radvorju chce tamniša rezerva rade v předere od připodňu jenej před serbským derbyom prvný raz spône dypkovač a to přečivo hosčom z Číska. K serbskému derby přijedu do Radvorja kopario z Nebelčic. Zakop popoudňu cioch. Jutce dvimaj zavizdeja sudnice R. Zelenobili Sepice Marina Vězda, jednota kamenc Rajne zjednočenstvo Nebelčice a Budesa Budešin SSC Weisenfels. Posledná partia jutciši je nedžele Sokol Ralbice Horky drohat karamnou ve okreznej Vyšej Líze započne sodelanach popodňu cioch.

0: hač drea wabi dżensa deš won wiedro. To zonicze nydom po naszych pojezdczach je na po sedmich.
1: Serbski rozwóz. Pojezdcze. W studiu Blanka Funcela.
2: W budeskim serbskim domie je domowina czera letusze myta domowiny sposzczywa. Laureat czasu Barbara Felberua z Komorua, kito Ella z Kotczebusa a Ludwig Saksa z Radworia. Nimo toho je zwiazk wóżyskich Serbów 8-krotč czestny znamieszka przepodał. Wosebite poczestczenie z dudakom dosta Harald Alte Krüger, kiż by jako krajna rada w okresa szprywia nysa 16 lat z domowinu romadze dziewał. Modzińskim Mütter, Nebulitzer, Spostschene, Doggeschnee, Susato, Janne, Namete, Durchschli. Ze šelakimi poskytkami po cuom tvarenju vosvičichu čera Radvorju stote jubilej zakvadnije a vyšeje šule. Sjatočnost či před vonem zakodom šule, čakovašte sovjetnice kupanišu nedešim vúčakam a vúčarjam a šitkim dalšim podpiračelam. Předseda domoviny David Statnik v úzbine zovojuje domovina dále za přichod serbskeje šule. Vosebite vústupmeješe kur nedešich šulaku a šulerju. Potom doživichu hosčo kopače poni Hali Slavia, pisane program šich riadonju a nakoncu predstaj sa nuje šulski spiu. Na to z Čehovahu rije ze skapavu kontakt, kiž dachu si muči a starši šulerjo, vúčerjo a dalši hostčo, hač do noci lubič. Tovaršnosť Vúžiska jezorina nezaslúži jenož se s džaržinom veľa skotu na svojich poninách peneze, ale tež s ratarstvom. Kaž samovíči na svojim zajedženom posedženiu reknechu sumuli svoje dokody tež s predávaniom dreva zvyšič. Jenice přesto soloni 5-7-10 euro zaslúžili. Nimo toho stupachu přiražky Sakske je odnímale 7-10 euro na 221-10 euro, dokel štúršnosť miestem svoje pola a vúky na ekologické vášne v obdživa. Lieca pak smeje Vúžiska jezorina nešto mene spiešovania z ekologické ratarské prémie. Tvornja klimových kompresorů TDDK v Nedžichove je v minených týdeniach svoju produkciu znižiť dobiava. Na 4 dňach v septembre a oktobre dobiachu sobodživačerio doma vostač. Pričina nebychu prinoriadne spadovace ličby vodpytka, ale skere so nesu v zavodže dosť materiála za předživanie mili. Kaž zdžili šéf logistiky Thomas Forkler, treba ja vodže, s kotrimi sotrebne surovizne dodavaja dla geopolitiske situacije pri Suezkim kanalu zdžela cítiženet leje hač hevak. Svonje Boršči su čera z Běhanku za novu gratuňu dobrovoľnije voňoveje vobore vosvičili. Kaž budeski mieščanski zariad zdžili, nastanu nimo hale za ježdidva tež rumnosče za předrasčenje a za daleku vanja. Džil tvarenja budže tež zjavne přistupne a maso za zariadovanja vúživač. Noa gratuňa svonje Boršči pači nimale 3 milione euro a makletu na zemi hotua bič. To bych o naše pojezdče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Aj, tu kvílu so hižo v budušine tu ve mešče dežčuje, ženca do podňa drie dež tak v ostane, ženca maximálne 15 stopňu, júdce cíle podobné temperatúry a júdce potom tež miniate vedro s vuncom ročile a tež dežč očakujeme.
0: Po takým dežca ženca s motorským napúč podače ječe skeč mne. Ale púče niecko sú tu časne ište svobodné, ničo sa nestáva, tiež žiadne brzkače pri púčach nestia, tu iš prie moju dobrú jezbu. Jeli pak sa potom by orania tola na púč podače a niečo uľadače prizuče sa rade pola na ju pak telefonisce abo z bojistču přes našu četovú funkciu app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
0: 4 menšiny, pana po sedmich, dále, že tu zdaný iluházec.

Takže dođeca či husova dženca srpski rozvoz a potom od 12 zaso vulatko NDR televizii abo live streamje to prini pokiju dalši pokiju sjane nach sveča dženca rybarski svedžin a k tomu sče od dopunja džesačich tam přihače vitani s napojemi a praženom grill po takim tež zasvědča a tež čerstvě ukurjeného karpa můžeče se vitam se svodžeč dač tun měl jednačich potom tak daleko hotový byč. Za kulisy Karity Kamiencu poladač můžeče dženca pod heslom Caritas zvězuje generácie še přeprošení na džen motorených důry. Dvěma je tam důry očinja, hač do šestřich jsou očinjene. Dženca zmeja Evangelské církve ve Vázu, vosebite bíščelový koncert, kusče tam kantor, organist a harmonist Matthias Müller. Započne se to štyrioch, zastupě domotne, ale hoša vodáry. Juce svědčí šulska a domizniska stva Ptačecach, 25. jubilej, a to z domkovanku a drastovým svědženjom. Zají so z nemsko-sarmskej sviatočnosťu po poňu dvěma je v cirkvi, potom sleduje svedženský ča přes vies a potom sveča na tamnejšej žoli, skupina přes plný tam miestvým vústupí. Další koncert rieže nazemských koncertov bude juce po poňu štyrioch, víta vás skupina po štyrioch, a to nevelčanské viesadže. Jeli so vám kofia a tykanca chce, môžete so tamtejší žo v cioch podač. A letuša korová akademia budovského rotariového kluba pod návodom Friedemana Böhme sa zakončí, a to s benefícnym koncertom juce po poňu pečich budovskej Michalskej cirkvi. Vunožky vinuja sa na dobro k utopieniu spinálnej mortvice nemsce Kinderlevo. Tak daleko po takým nekotre pokyvy nedomie civilky nasedom.

0: Frank Viesela spiewa Gajka Radost, a Gajka Radost, gdyż je zaso prynia sobota, a wulatko stej na planie. Haj, dżęca, przypodniu wam, dowolimy, co z wobiedom do dobry jest wysydnić, a wulatko ladać. Što nas tam woczakuje, moderacją ma tutun krocz Katka Pöpelec, a niech ona nam nedom sama praj, što syda na wobrazuce k wobiedu.
1: No, to zmiče sobotu najprej raz tamnym přijde lepši ladovač, a to, kak zvopaču prenizaru za nowy serbski forum vědy na lauskim arealu činja. To je najväčší serbski tvarski projekt, kotruž su Serbia minenich lečesatkach nastočili. Tvarski knjez, direktor załožby za serbski lud, Jan Boda, ma za to posta milionu euro rukomal. Hač vone dosahaja, a kak ma raz vupadač tam, gdjež nětko jeno špěršč leži, to vidiče ve vulatku.
0: Tam šako ma nimo serbsko muzeja tež serbski institut začanič. No aj, hač scova išče ľudži za vedomost trebame, abo hač žno kumšna inteligenca šitko sama vusledži.
1: To je dobre hesvo, přetož šako si husto prajme, zo smime Serbia před KI najprej raz vysči, dokež vona serbsce nerozumí. Cele tak pak nie. Přetož kumštna inteligenca tež našu mačoštinu krok po kroku naukne a v otori tak tež serbske reči cele nové možnosti. Na čím so rovne dživa a kotre šanze nastavaja za přichod, s tým sme sa zabierali.
0: Inovatívny tvarský projekt kumštna inteligenca vyzladuječe aktuálnym vúdaču ketro do přichoda.
1: Hej, ale vezo nic jenoš. Zladujeme tež to zajšvostče na najzážnišu serbsku vosadu. Hodžisku. Ona je hakle nedavno jubilej svědčiva 900 a postoletne v obstače cirkvě. Mijachu stavizniski sympozi a vienovachu so přednoškach tež serbskosti ve vosadže. Tož chceče vědčeč, kotru rolu serbščina hodžiske vosadže dženca išče raje, potom nezabudčče dženca připodnju 12. Vulatko zapiknuć.
0: Katka Pöpelec wiedzie was, dżęca przypuniu po wusowaniu wutrony dżak za krótki temowy przelat. A wiedzą nie dżęca prynia sobota miesaca nie, aby zajszły gąscy dżynia, ale to szakobie dżyn niemskie jednoty to nie płaci.

Hej, USA postarajo ja, satelitne zasoraz vo nad pisma vo poestče palakotrš. Nubiš skrotka provač, hač je to nitko vo podže kutne menjene. Pentagon napšikvat planuje odpravljenje po takinim se hinrichtung zacelenje muža z počat decembra přes livestream přenjesť. Samo Americe je viaso na tym miestem jasne kritiske vose samo zriado republikančano, a čera noce přinže dalša povesť z Washingtona. Donald Trump je s Vladimirom Putinom telefonoval a pripovedžil ruský diesel do Ameriky a na svetové wiki přivesť. Najprede raz maja so i jenož 300 000 tonov diesela dodavač, pozdišo vieza jasne viace. Za to USA samo nakvilnie sankcie na ruské čirivo voloža. Pozadk sú extrémne vysoké pfačízne diesela. Po takým odpravine ako livestream, sankcie voložič a vo ruský diesel prosič, zo by šprit zase tuňči byl a svoj zci obydlerio so zmirovali. Čau dlanedom sú pfačízne diesela, tež USA z cova tak silne stúpali. Pomajte mi prošu raz.

0: A dnesko je na po 8.
1: Srpski rozvoz. Povjesče. V studiu Blanka Funcela.
2: V Budeskim Srpskim dome je domovina čara letoše myta domovine spoščiva. Laureáča sú Barbara Felberová z Komoru a Kito Ella z Kočebusa a Ludvík Saxa z Radvoria. Nimo toho je zviazk vúžijských Serbov v 8 kruč čestne znamieška přepodal. V osobite počestčenie s Dudakom dostá Harald Altekrüger, kýž by ako krajná rada v okresa Šprivernysa 16 letov z domovinu Romadže džival. Modžinske myto nebo leca spoščene, dokež nesu za to žane namete dojšli. Se šelakimi poskytkami po cvom tvarenju v osvečichu čera Radvorju 100. jubilej zakvadne a vyše šule. Sjatočnost če před vonem zakodom šule Džakovašte so vednice kubvanišu nedošim vučakam a vučarjam a šitkim dalšim podpiračelam. Předseda domoviny David Statnik v úzbine zovojuje domovina dále za přichod serbské šule. V osobite vústup měješe korně do všech šulaků a šulařů. Potom doživěchu hostčo kopače pony halí slávy a písané program všech riadoňů a na koncu předstaj se nové šulský zpěv. Tovašnosť Vúžijská jezorina nezaslúži jenož se s džaržiňom veľa skotu na svojich poninách peneze, ale tež s ratarstvom. Kajž zamoviči na svojim zajenženom posiedženiu reknechu, sumuli svoje dokody tež s predavaniom dreva zvyšič. Jenice přesto sú loni 5,74 € zaslúžili. Nimo toho stupachu přiražky Zakske odnímali 70 000 € na 221 000 €, dokež tovaršnosť miestem svoje pole a vuky na ekologické vášne vopčiva. Leca pak smije Vúžijská jezorina nešto mene spešovania z ekologické ratarské prémie. Tvornja klimových kompresorů TDDK v Nedžichove je minulých týdnech svoju produkciu znižiť dobjava. Na 4 dňach septembre a oktobre dobjachu sú budživa čerio doma vostač. Příčina nebychu prvnoriadne spadovace ličby odbytka, ale skýry za nie sú zauži dosť materiála za předživanie mili. Kajž zdjeli šéf logistiky Thomas Folklor trebaja vodže, s kotrimi sú trebne surovizne dodavaja, dla geopolitické situácie při Suezkym kanálu zdjela ci dženit leje hač hevak. V svojnej Boršči sú čera zbiehanku za novú kratuňu dobrovoľne voňové vobory vosvedčili, kajž budeský mieščanský zariad zdjeli nastanú nimo hale za jezdžitva tež rumnosče za předrasčenie a za dalekúvania. Džil tvárenia budže tež zjavne přístupne a maso za zariadovania vúživač. Nová gratunia ve svojnej Boršči vači nimale 3 milióny euro a makletu na zemi hotová byč. A to bychu naše povestče, kotrež namakače tež na našich stranách internetče a ve našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Džanca dre so přes cvo dopodňa Přeco zase raz podešťuje maksimálna temperatúra dženca v okolo 15 stopňu a na tem sa tiež júce dre prevele nezmení, snáno júce raz čašči šo tiež slunčko vúľadame.
0: Na púčach naše končenie dále šo pri starom, čož reka svobodné púče, žane blízka če pri púčach, ale myslíče na to, že sa dženca prozdnime zahaja a tu iš sa tiež tun abo tamne do dovolá, poda autodrohy mohli s blakami plnejšie byť, ač hevak. Hevak pri moje Blanka a ja vám dobrú jezbu a dojče si dere tam, kdež dobíče.
1: Serbský rozvoz.
0: 4 menšiny pana po 8. Nitko. Zakúzva nás Kristof Mikvošk. Dobre ranie pri Serbský rozvoz.

0: Si myta, wo som čestnych znamieško a wo se by ta překvapenka. Domovina je čera večo budešinje, kajž kujžde leto ľudži uznamenjua, kociž so čestnohanscce vo sebe angažuja, predovšem na polu tovarstvo a kubvanja. Štú sme so přes svečate znamieško a vopismo veselič vie Katka Pöpelec, ona by čera večo podla.
1: Myto domoviny dostanu lica, Barbara Felberua z Komorua, Kito Ella z Kočebusa a Ludwig Sachsa z Radvoria. K tomu přindu 8 čestných znamiešku za vosibito čestnhamtský angažemang. Močinské myto so tun kročne spošči. Nesu so žane namety zapodali, praj předseda domoviny David Statnik.
2: Ja si by myslel to tiež poriadku, jen však te myta tých mytodla nedá, ale jen mytuje te ľudži. A když tu te leto raz to vúpane, je to poriadku, ale tu, že voproč voto jen pokaza, že ten čestnoham, že te šitne, to, što so vonka tiež v tovarstvách čini, co so to mytuje, a to je niči tiež na tými, ktoré sú dženca tiež te čestné znamenška dostali, alebo te myta, to je za jeden čestnohamský skut, za jeden skut kve domovina.
1: Jedna z laureátkov je Barbara Felberua. Wona naveduje domovinsku skupinu Komoru Trupin Rakecy. Nad wuznamenjenjom so wona veseli, a vosebje tež přesto, zo so vosebje v komorowskim močinskim klubje, zaso za to serbske horja. Nech pak to nije jenož v klubje tak, ale tež v domovinskej skupinje. To je jeje pohon za přichodne leta.
3: To, što by se ja nimo v obsahu pšala za přichod, to je tež, co by chud mode svojby, srstce modži ľudžo, ki su do komorova přičanili, co by chud oni tež v nasi skupine sobudževali.
1: Vosebita překvapenka večera, bývši krajna rada v okresa Šprevjanysa, Harald Altekrüger, dostanje čestne myto Dudak. Domovina hodnočí s tým dobre zromatné dživo za čas jeho 16-letného zastojenstva. Tež Florian Kíslich z Vorcina smie so přes čestné znamieško veselič. 27-letný angažuje so v župnom předsedstve domoviny, viedže ľudí po sledách serbského molaria Mirčina Novaka Nechonského, tvorí serbský hip-hop a angažuje so skupine Serbska Múria za digitálne poskytky kajž app Quiz Serb.
4: Kujde Engagement je vážne, kujde doby je nže přinošva, že so serbstvo, rič a kultúra z Džerži, to môže na celé šelakore vážne činč. A to pošte také, aj znamio dále činč, za mne bucha prajo. To rejne zo ľužo to připozná a zo to vidžané.
1: K nošariam čestno znamieška svuša tiež Juri Vesela z Ralbic. Vún spieva muským kurie, vôduje vúmiovský kšížerský grad a dáva svoju remesnisku vedu dále. Přeco zaso praje jemu běhu večerja ľudžo při gratulovanju. Čin dále tak? Na to celé samo zrozumlivě odmluví.
5: Ja nemůžu zastať s tom, što jste jemu započal.
0: Ci vône myta, vosom čestných znamieško a vosebite počistčenie za Haralda Altekrügera, tak potekím krutke zimanie čerovšieho večera mytovania domoviny. Katka Pöpelec bie za vás, za nás namiestne. Česač minčinu, po napo 8.

0: Policja z G.
1: Gdyż dola ludzio nietko dole sokoja ryby pytać, mieli so też po oficjalnych puczach mieć, z cywa do wopaczno lisa jesi 70-letny pola niedzich uazalis, z prynia pytaše za rybami wosrycz kitano opasma, z druha wodstaj wun swój kwad, prosče wosrycz stomisku, a z cecha niebe tutun kwad ani zawieszczene. Zastojnice na makochu muža potem, zo je ich svietk zazvonił a praju dżemili za 70 začletnem pytač. A zaso raz je se nechto do pasli v obšutniku zales, tým páče žona z okresa Budešin. Ona dosta mielku, so leža na jej konče bitcoins, ale či, kýž so jej mielku písali, menjachu, so miela jim žona tež najprv daraz šitke odpovedne dáte sposredkovač, hevak to šo ničo nebude. Duž je so 76-letná najprv daraz pravýznicu za radu oprašala, a tuta je jej odradživa, so hešte raz s tými neznatými skontaktovač. Potom pak so žona dola pola tutoch přizeví a v rozmowie z nimi potom dola šitke trebne date přeradži. A sta so, kajž so stač dobeše, neznači od knihu vachu od konta 76-letnije cilko necinač 10 euro. Policia nemže dočinč ľudži přetem varnuvač a naležne voto prosič nikomu žane školi date abo kontuje čisvo přeradžič.
2: J'aurais préféré pour toi juste inverser le cours des choses. J'aurais aimé.
3: Et toi ?

0: MDR Sachsen, Serbski Rosmus. Sport.
1: Dobruši naveduje dženca od popodňu cioch ve okreznej vyšej líze serbský súdnik Pascal Budo, koparskú hru našece Dobruša modrobili kulou. Šitke ďalšie za športopokivové přelad upytane koparské duele sú za júce nedelu. Rajne džen z dvimaj romaj stejú rajnemaj plánomaj na športnišče maj Radvorju a Kruščicach. K druhému mustu športové jednotky Kruščice, kotrež je naposled k Sepicach z 2-1 dobyvo, přijedže júce FC Vúžica. Zakop napojený. Potem raje popoudňu cioch prinje mustu SJ Kruščice přečivo celky z horného kraja Šprivia. Radvorju chce tamniša rezerva rade v předery od připodňu jenej před serbským darbijom prini raz ponie dypkovač a to přečivo hosčom z Číska. K serbskému darbiji přijedu do Radvorja kopario z Nebelčic. Zakop po podňu cioch. Jutce dvimaj zavizdeja sudnice R. Zelenobili Sepice Marina Vizda, jednota kamenc Rajne zjednočenstvo Nebelčice a Budesa Budešin SSC Weisenfels. Posledná partia jutciše nedžele Sokol Ralbice Horky Drohot Karamnou ve okresnej vyšej líze započne Sodelanach po podňu cioch.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcina.
1: V budeskim srpskim dome je domovina čera letuše myta domovine spoščiva. Laureáča sú Barbara Felberová z Komoru a Pola Rakec, Kito Ela z Kočebusa a Ludvíš Saksa z Rádvoria. Nimo toho je zviazk vúžiských Serbov v osomkrut čestne znamieška přepodal. Vosebite počestčenje z Dudakom dosta Harald Altkrüger gespiel, jako krajne rada v okresa Šprivia Nösa 16 letu z domovinu Romadže Dživau. Ze šľakými poskytkami po celom tvareniu vo svičich učera Radvoriu 100. jubilej zakladnej a vyššej šule. Předseda domoviny David Statnik v úzbiene zo vojuje domovina dále zapších od serbskej šule. Vosebite v ústupmejšie konie dešich šulaku a šulariu, potom doživých u hostčo kopače po nehali Slavia, písané program šich riadoniu a na koncu nové šulský spiel. Tovaršnosť Čvúžiska jezorina nezaslúži jenoj se s džerženjom veľa skotu na svojich pfoninách peneze, ale tiež s ratorstvom. Kaž zamoviči na svojim zajnženom posledženju reknechu, sumuli svoje dokody tiež s predavanjom dreva zvyšič. Jenice přesto sú loni 5,7 000 € zaslúžili. Tvornja klimových kompresorů TDDK v Nedžichu je v minulých týdnech svoju produkciu pomenšiť abo znižiť dobiava. Na 4 dňach septembre a oktobre dobiachu sobodživačerio doma vostač. Pšičina nebychu prinioriadne spadovace ličby vodbytka, kaž sa vod zdžili trebaja vodže, s kotrimi so trebný materiál dodava zdžila cítidžené dlie hač hevak. Svane Boršči mejachu čera zbihanku za novú gratóniu doprovolnie voňovie vobere. Kaž budeský mieščanský zariad zdžili nastanú nimo hale za jezdžidva tiež rumnosče za pšetrasčenie a za dále kubania. Nová gratónia Svane Boršči pači nimale 3 milióny euro a makleto ve názime hotová byč. A iš skrotka vulade na vetro, zväčša pomročeno s blakami so dešťuje pri maximálne 15 stopňach.
0: Srbský rozvoz.

0: Lube dzieci doma przy radiach. Dobre ranie. Nic co strużić. Tu je dżęca szoku z kina, kaczewak. By to la wiesz, jak to je, gdyż masz narodniny. Iżo rano z panskim w obleku placki rymzać, a dareki upakwać. Tak niekak dżeso dżęca też dundaki. Wun świeci mianujcy dżęca swoje prynie, kulowate, dżesate narodniny. A dokąd so z przyjacielami nie rynczo świeci, jest i wszystkich przeprosów, kiż słyszy ja albo słyszachu do dundakowej redakcji. A to są...
1: Lota,
2: Mato,
3: Beno,
4: Milan,
5: Helena,
6: Hanna.
0: Nasze ich na wosu iście spoznali?
6: Ja som Lota Veli, cim jedna člitstara, bodlíme v Úšču a chodžu do 6. letníka na Serbském gymnáziu v Budušine.
1: Ja som Mato Škoda, ja som jedna člitstara, ja žinžu ze Spančic Kukova a ja chodžu do 6. letníka.
3: Ja som Beno Škoda, som 5. člitstara, ja žinžu do 9. letníka, tý na Serbském gymnáziu a ja som tu Bratvot Mata.
4: Ja som Milan Zaunik, 9. člitstara, a jsem v cíčem bukovanským liče jako fyzioterapeut.
5: Já jsem Helena Smolic, já přijdu ze Nuknice, já končím dočasně do jednáto letníka na Serbském gymnáziu ve Budešine a já jsem sednáč letstara.
6: Já říkám Hanna Hojarec, přijdu z Kroštic, hodu vem dživet a končím do cíčo letníka.
0: Šiš, stajnýš reportoru a reportorku. Je po taky minienoch 10 leta s mikrofonom papuču bylo. Na spočátku je Dundak junu mesačne vusoval. A celé prýni klinčeše oktobre 2016 takhle.
7: Dundak?
8: Dundak?
7: Na Dundak!
9: Liebe Dzieci, ja jestem Julia a witam Was k prieniemu razie na nasze nowe wusywanie Dundak. Weselu so jara, so możemy sebi od dżęcniejszego junu miesacznie jenoś za Was dzieci czas zacz, a sebi z Wami romadzie nasz pisane światło obladać. Zdajnie, drugą sobotu miesaca od napoł dziewięćich sme za Was tu, a chcemy z Wami popuczu tu albo tam raz cipnie nos nuc tyknąć. Kajż to Dundak czyni.
0: Naše ju spoznali, prina moderatorka Dundaka by Julia Jankovsina. Tež ona je dženca vizo narodnický host. Luba Julia, kajký zvisk tak Dundake máš?
10: To byše ten, kde smo mu ze studia ručo šišli ze svoj buta krec da prina stacija za so dživač. Romadže ze zbytinu ten. Mo smo Dundak započeli jako nové dječace magazín. A kajšo me Bettina rune doponiva, smo mu den tebe posvali von Dolisa. A še neke tako ručo musu, biše to tak rec šenči jen jara votorene format. Nihto ne ovidžo, dže tum puč dojeđe nas. A haj, ja ša ponte tak do, nisem pudla bo. Le svojba je rozrostu, a dženca sem ja skirre tak rec jena připosluchaka, Dundaka. Abo tež mam tu možnost Dundak ve šuli vuživač. Jako vůčbný materiál.
0: Po něšto času svojba Julie rozrostře a o to důběše se vězo starač. Na jej místně namáka se potom boze prýní opravdžit Dundak k mikrofoni. Milan Vunrika a takhle klinčeše na ju prýně vůsovanie.
11: Ujujuj, jenož dere so je dženca ižo druhá sobota měsacu. Stajne na prýnej soboče vůje pola nás dupkom při podňu 12. Tak vůdce z Irina zo skonopia padneš. Dundako, znaješ ty to tiež?
1: To tla ničo dále neje. Je samo vážne, zo šividža, zo šo oké. Z Irina je poriadku a nuzu v oborníku uva.
11: Máš pravie, a so stač s vobornikom však môže so hižo ako dječo, napríklad Rajbicach.
1: Cíle pravie, tohle sme tam raz pobyli. A se to blíže obladaj. Preda hať so moja asistentka Bettina do Rajbic poda. Polada vona, što je so v žajsvým mesacu tak stalo.
0: Milano, dopomínaš sa ešte? Što da bieš u týme, abo v ulete, abo dodom deje, kýž máš ešte celé dere pomiatku?
4: Na jeden z tých prvných témov, kýž sme se s Dundakom doživili, abo som ja doživil v junu přijote na jutre, te nováčky, kýž sme intervjuvali. Potom pola veselic sme smeli junu mal se sitchomuča osvojič, to je tež jen opođe cool highlight. Potom sme byli v Zorilcu, bo ja pravil, pola kriminálnej policie. Sme si tam te dživo obladali, što one tam tak klečina, což by opođe zajmavé. A ja som si tam sme tež junu tu monturu hotvač. A potom sme v hodone času, bo ja pravil, junu byli v jednej pekarni a sme si tam obladali kaso vosušk peče.
0: A Milanovom času je so tež prvný dundakový spev narával, kýž nitko vizor nesmie pobrachovať.

Tobie Michaela Melcerová. A cioch savských interpretov za vás ešte mám Joka Weisselberga mňa zdrujím. Tole je Lisa Čonaková, rodžina Jakštec, počasy du. A last but not least, Boschi lebet förster, Zapiskaj. Najprede pak, že jenžesce dále, tu slyším nitsko ikonu Elvisa Presleya z Always on My Mind. Sedom podživečich a potom z Čelenky Policia.

0: Polícia z G.
1: Na Asteryme z Svonej Borščo a Budyšinom zapadom je čara večer pokradnene ježidul zapša z nezbožiu, kajž nám policia dženca v obkruči by neznate skučiče s autom a pšipovišakom popuču, na kotrim špešče dalše auto. Pozdatne paduch z nezboži v vysokosti Svona Boršč a potem prostče čekne. Policia by se spytanskimi psami a helikopterom zasadžena ale bez úspecha k odpěhe nezboža a možným zraněním ještě žádné informace nepředleží. Věcnou škodu trochu je na více hač 90 000 euro. Auto se s připověšakom a com ty rubiznu bych po informacích policie dřežanách pokradneli. A já zase raz je si nechto dopasli v obšutniku zalies v tom páže žona z okresa Budyšin. Ona dosta milku, zo leža na jeje konče bitcoince, ale či, když su je tuto milku písali minja chuzomiva, im žona najprd raz šitke v odpovědne date sposredkova, čevak to niča nebude a neklope. A to ješ je so 67 let na najprd raz pravýznicu za radu oprašava a tuta je votradži, so hič raz s tutimi ľudžimi, s tutimi neznatimi skontaktovač. Potom pak so žona tola pola tutih přizevi a v rozmove z nimi potom tola šitke trebne date přeradži. A sta so, kajž so stač drbeše, neznači votknijuvachu od konta 67 letnije cirko necina 40 euro. Policia nemôže dočiniť ľudí předtým varnovač a náležne o to prosi nikomu žiadne škúly dáte alebo kontové číslo a podobne přeračiť.
2: Šo je netež, kak šarmantní tuči ľudžo byli tak daleko po takým zdelence policie po príšadnej hudžbe rečím vo rybách.

0: Dženca, připodňu vám, dovolíme, co s vobjedom do dobrý jest v Sydnič a vůladko ladač. Što nás tam očakuje, moderáciu má tutom kroč Katka Pöpelec a nech ona nám nedom sama praji, što se da na vobrazuce k vobjedu.
1: No, to smiče sobotu najpred raz tamnym přijde lepší ladovač a to, kak z vopaču prenizáru za nový serbský fórum vědy na lauským areálu činia. To je najväčší serbský tvarský projekt, kotrž sú Serbia minených ležesatkách nastočili. Tvarský kniez, direktor zaužby za serbský ľud, Jan Boda, má za to posta miliónu euro rukomal. Hač vone dosahaja, a kak má raz vúpadač tam, kdež netko jeno šperšť leží, to vidíče ve vúľadku.
0: Tam šako má nimo serbsko muzea tež serbský institút začanič. No aj, hač zcova išče ľudži za vedomosť trebame, abo hač žno kumšná inteligenca šitko sama vúsledži.
1: To je dobré hesvo, pretož šako si husto prajme, zo smime Serbia pred KI najpred raz viesči, dokáž vona serbste nerozumí. Celé tak pak nie. Pretož kumštná inteligenca tiež našu mačoštinu krok po kroku naukne a vo teori tak tiež serbské reči, celé nové možnosti. Na čím sa rovne dživa a kotre šanze nastávajú za príchod, s tým sme sa zabierali.
0: Inovatívny tvarský projekt kumštná inteligenca vyzladujete aktuálnym vúdaču ketro do príchoda.
1: Hej, ale vezo nic jenož. Zladujeme tiež to zajšvostče na najzážnejšiu serbskú vosadu. Hodžisku. Ona je hakle nedávno jubilej svedčiva 900 a postoletne v obstače cirkvie. Miachu staví z nízky sympózi a vienovachu so v přednoškách tiež serbskosti ve vosadže. Tuž chcete vidieť, kotru rolu serbština hodžiske vosadže dženca ešte raje? Potom nezabudžte dženca připodňu 12. vúľadko zapiknúť.
0: Katka Pöpelec vedže vás dženca připodňu po vúsovaniu vútromne džak za krutký témový přelad.

0: Anet Koje, nedom na počesačich.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Blanka Funcela.
2: V budyskim serbskim domje je domovina čara letuše myta domoviny spoščiła. Laureáča sú Barbara Felberová z Komorua Bola Rakec, Kito Ella z Kočebusa a Ludvíš Saksa z Radvoria. Nimo toho je zviazk vúžiských Serbov 8 krut čestne znamieška přepodal. Vosebite počesčenje z Dudakom dosta Harald Altekrüger, kiž bi jako krajne rada v okresa Šprevja Nysa 16 let dolgo z domovino romadže džival. Modžinske myto nebuljeca spoščene do Kišnesu, zato žane namjete dojšli. Za šelakimi poskytkami po cum tvarenju vosvečih včera Radvorju 100. jubilej zakladne a vyše šule. Sjatočnosti pred vonim zakodom šule Đakovašte so vjednice kuvanišću, njedešim vučakam a vučarjam a šitkim dalšim podpiračelam. Předseda domovine David Statnik vuzbine zo vojuje domovina dale za přichod serbske šule. Vosebite vústup meješe kor njedeših šulako a šulerju. Potem doživíšu hosčo Kopače Pony Hali Slavia, písané program Šich Riadoňu a na koncu predstaj sa nový šulský spiel. Na to z Čiovachu rie z kapovú kontakt, kýž dachu si močia starší šulerio vúčerio a další hosčo hač do noce ľúbič. Tvoršnosť Vúžiska Jezorina nezaslúži jenom se s džarženjom veľa skotu na svojich poninách peneze, ale tež s ratarstvom. Kaž zamoviči na svojim zaňženom posedženju reknechu, sumuli svoje dokody tež se s predavanjom dreva zvyšič. Jenice přesto sú loni 5,7 000 € zaslúžili. Nimo toho stupachu přirážky Sakske odnímali 7,4 000 € na 221 000 € dokež dôršnosť miestem svoje pola a vúky na ekologické vášne vopčiva. Lieca pak zmeje Vúžiska Jezorina nešto mene spešovania z ekologické ratarské prémie. Tvornja klimových kompresorov TDDK ve Nedžichove je minenach tydzenach svoju produkciu znižić dobiała. Na 4 dniach septembre a oktobre dobiachu sobudziewa czerio doma wostać. Przyczyna nie biechu prynioriadne spadła z liczby odbytka, ale skiery za nie są w załodzie dosć materiala za przedziewanie mili. Kajś z dzieli szef logistyki Thomas Frokler trwaja wodze, z kotrymiż so trybne surowizy dodawaja dla geopolityckiej sytuacji przy Suezkim kanalu z dziela cytydżyny dleja czewak. Svonni boršči sú čera z Behanku za nú gratuňu dobrovoľne voňovie vobory vosvedčili. Kajž budyský mieščanský zariad zčili nastanú nimo hale za jezdžitva, tež rumnosče za předrasčenie a za dalekúvania. Džel tvarenia bude tež zjavne přístupne a maso za zariadovania vúživač. No a gratuňa svonni boršči pači nimo leci milióne euro a makletu na zemi hotová byč. To bych u naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca ráno je so hižo dešťovalo tu ve mješče a to môže so s blakami tež přeco zaso stač. Temperatura dženca takhle maximálne v okolo 15 stopňu celé podobne júce nedželu a potom dre snano tež raz hustišo svunčko vúľadame.
0: Hej, napúčal naše končenie, so přeco ešte ničo stalo, nie je púče sú svobodné, žane vyskače pri púčach nie ste a tu iš dobrú jezbu, kdež sa napúč podače, značte iš do dôla, doječče si biderie a potom dajče si by ľúbiť.
1: Serbský rozvoz.
0: 4 ponapu džesačich, netko svišime bošči a lebelta Förstera.

0: Tři mota, vosom čestnych znamjaško, a vosobi ta překvapenka, kajž sme po jesčach runie svičeli. Domovina je čera večer v Budyšinje, kajž kujžde leto. Ľudži uznamenila, kot si iš so čestnohamstce vosobie angažuja, předovšem na polu tovorstvu a kubvania. Štú smysl přes svičate znamjaško a vopismo veselič vie Katka Pöpelec, vona by čera večer budla.
1: Mota domovine dostanu lica, Barbara Felberua z Komorua, Kito Ella z Kočebusa a Ludwig Sachsa z Radvoria. K tomu přijdu 8 čestných znamieškov za vosebito čestnohamtský angažemang. Młodzinské myto so tun kročne spošti. Nisu so žane namety zapodali, praj předseda domoviny David Statnik.
2: Ja si by myslel to tiež poriadku, jen však te myta tých mytov dla nedá, ale jen mytu je te ľudži, a když tu te leto rasto vúpane, je to poriadku, ale tu, že voproč vo to jen pokaza, že ten čestno ham, že te šidne, to, što so vonka tiež v tovarstvách čini, so sa to mytu je, a to jen vidí tiež na tými, ktoré sú dženca tiež te čestne znameška dostali, alebo te myta, to je za jeden čestnohamský skutk, za jeden skutk v domovina.
1: Jedna z laureátkov je Barbara Felberua. Wona naveduje domovinsku skupinu Komoru Trupin Rakecy. Nad vuznamenjenjom so wona veseli, a vosebje tež přesto, zo so vosebje v komorowskim młodźinskim klubje, zaso za to serbske horja. Nech pak to nije jenož v klubje tak, ale tež v domovinskej skupinje. To je jeje pohon za přichodne leta.
3: To, što by se ja nimo v obsahu pšala za přichod, to je tež, co by chud mode svojby, srstce modži ľudžo, ki su do komorova přičanili, co by chud oni tež v nasej skupine sobudževali.
1: Vosebita překvapenka večera, bývši krajna rada v okresa Šprevjanisa, Harald Altekrüger, dostanje čestne myto Dudak. Domovina hodnočí s tým dobre zromatné dživo za čas jeho 16-letného zastojenstva. Tež Florian Kíslich z Vorcina smie so přes čestné znamieško veselič. 27-letný angažuje so v župnom předsedstve domoviny, viedže ľudí po sledách serbského molaria Mirčina Novaka-Nechonského, tvorí serbský hip-hop a angažuje so skupine Serbska Múria za digitálne poskytky kajž app Quiz Serb.
4: Kujde Engagement je vážne, kujde dobi en žil přinošovat za so serbstvo, rič a kultúra z Čerži. To môže na celé šelako vážne činč. A to pošče také, aj znam jo dále činč, za mne bocha prajo. To rejne zo ľužo to připozná a zo to vidžané.
1: K nošariam čestno znamieška svuša tiež Juri Vesela z Ralbic. Vún spieva muským kurie, vôduje v umielský kšížerský grad a dáva svoju remesnisku vedu dále. Přeco zaso praje jemu běhu večerja ľudžo při gratulovaniu. Čin dále tak? Na to celé samo zrozumlivé odmluví.
5: Ja nemôžu zastať s tom, što ste jemu započal.
0: Cí vône myta vosom čestných znamieškov a vosobite počestčenie za Haralda Altekrügera, tak potekím krutke zimanie čarovšieho večera mytovania domovine. Kaka Pöpelec by za vás namiestne. Jednače menšinu, ponopu džesačiche.

0: Vedro.
1: Hej Jensa, som er med dig gemenjate vedro, det er sjutse nedjelu, maksimalna temperatura vokovo 15 stopnu, a s blakami môže so tež přeco zase raz podeš čovač.
2: Tu ište zvostanje nama jenoš, so ište z vami rožanovač, a ište raz krutka pokiju Jensa připundovanači je vulatko v MDR televizi a bjudop.